stvari v rucah zmetal in jo mahnil direktno na kum. Nim cementane šlo, megla me bode v oko, prečkam